0: přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych ji nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívat, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo, třikrát za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.
1: Minimum info, maximálně fun, Crazy Radio.

0: muziky. Minimum
1: infa.
2: Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: Voják tancoval na Slovensku se slovenskou dívkou, náš voják. Tancují doleva valčik, ona byla větší než on, doprava, ona byla menší, doleva, ona byla větší. Oni pá, prosím vás, jak to jste jednou větší, jednou menší? Ona pá, já mám protézu, mám tam levotočivý závit.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum info.
4: Maximálně fun.

little Poughkeepsie. Damn, I done spilled my drink.

Minimum Infa. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio. What are you looking at?

0: Crazy Radio. Crazy Radio. Odbyla třetí hodina. Crazy Radio.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
0: Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
5: Tak Lucie Borhyová, naše televizní bohyně, prý mentálně pořád drží na 25, i když biologicky se blíží 50. No co, hlavně, že jí to pálí a plete hlavu chlapům, když už se o sebe tak pěkně stará. Některý ženský prostě nestárnou, jenom jim přibývá zkušeností a zatraceně dobrýho šmrncu, to se ví.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený, neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum
4: maximálně fun.
5: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Já ti dám průser v éteru, ty sra... Náš pane ředitel mi nařídil, že nemám být ve vysílání moc prostej a právě proto mám pro vás i velice slušný vtip. Mám pro vás totiž anekdotu o slušné sobce, která se obrací k sousední hoře a povídá jí. Doufám, že vám nevadí, že kouřím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 16:00.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. srpna, 4 hodiny ráno. I přes veškeré turbulence se zdá, že Češi si dál jedou svou, a zatímco jedni lamentují nad cenami, ti druzí si vesele šukají, co jim síly stačí, což potvrzují i přeplněné lékárny s ranní pilulkou.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Let's get it going.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum

0: Znamená být úplně vylízaný. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: proč chodí policajti vždycky ve dvou. Jeden umí číst a druhý psát.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklad?
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla šestá hodina.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
0: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
5: Proč děti v Africe nikdy nedostanou spalničky? Protože předtím umřou hladem.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je t'ai

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva kámoši spolu sedí v hospodě a zatímco jeden vydatně nasává, tak jeden srká jenom limču. No tak se ho ten druhej ptá: ty vole, proč jsi přestal pít? A on na to: ale nechci vidět manželku dvakrát.

0: Každý den je originál.
1: 20. srpna slaví svátek Bernard, jméno s germánskými kořeny, které znamená silný jako medvěd. Všem Bernardům přeji krásný jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio.
3: Crazy Rádio. Minimum muziky. Minimum informací. Maximálně fun.
2: To je Crazy Rádio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Ride.

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla 7. hodina.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn, pravda, jak se tam objevil taléře, polévky, misa s tým, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tým obědem, dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká moletnější, nahne sa lusk strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
6: Na brněnském kostele svatého Jakuba už pěknou řádku let provokuje kolem jdoucí malý mužíček, který drze vystrkuje nahý zadek směrem k Petrovské katedrále. Místní legenda praví, že je to stará pomsta brněnských stavitelů jejich pražským konkurentům nebo biskupům z Petrova. Takže až budete v Brně, nezapomeňte se podívat nahoru, třeba vám taky ukáže, co si myslí o dnešním schonu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Minimum muziky, minimum

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun. Ichi ni.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: opravách. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mě vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu, a on pá, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď odjel a vy si za to nic nevemete. A on pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no. A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio. Uh-huh.

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: přišla manželka k lékaři poradit se s lékařem a stěžovat si na manžela, že s ním mnoho let prostě nemá poměr a co má dělat. On se zamyslí a říká, paní, prosím vás, a není ten váš muž onanista? On říká, vidí toho rošťáka, on celý život tvrdí, že je sociální demokrat.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up?

0: nevládá.
1: A dedication to all the refugees worldwide.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 20. srpna slaví svátek Bernard, jméno s germánskými kořeny, které znamená silný jako medvěd. Všem Bernardům přeji krásný jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. srpna, 10 hodin dopoledne. V Praze se v hromadné dopravě stále ztrácí věci a letos už jich dopravní podnik HL. M Prahy našel přes 5000. Mezi běžnými taškami a mobily se objevily i takové skvosty jako paddleboard, ukulele, pořádná mačeta, psací stroj konsul a jeden prsní implantát. Doufejme, že majitelka implantátu už ho má zpátky, protože ztratit takovou výbavu by nasralo i světici.
5: Ze společnosti.
6: Česko má prdel, až se člověk červená. Ne, nemyslíme to sprostě, jenže u některých názvů našich obcí, jako jsou třeba Mrchojedy nebo Řitka, by se dalo v hospodě pěkně zasmát. Naše země je zkrátka plná lingvistických perliček, které dokazují, že i úředníci mají smysl pro humor, nebo aspoň pro prapodivnou realitu.
5: Kultura.
6: V Olomouci se spustila kulturní debata, která by rozhýbala i kamenné sochy. Umělec Martin Horák tam totiž vystavuje ty staré, lehce lehtivé keramické panenky z dob socialismu, co dřív zdobili kdejakou obývákovou stěnu, ale tentokrát jim dal pořádný moderní ŠMRNC. Místní se teď hádají, jestli je to genialita, nebo jen provokativní kýč, ale o téhle galerijní kuriozitě mluví prostě každý.
5: Sport.
6: Některé mladé české fotbalistky prý dráždí fanoušky nejen svými kličkami, ale i luxusní figurou na sociálních sítích. Teď se ale mluví o tom, jak se jedné z nich při oslavě gólu utrhla podprsenka a sudí to musel řešit žlutou kartou za narušení dobrých mravů. Aspoň že fanoušci v tom vidí spíš vtipnou kuriozitu než pohoršení.
5: Doprava.
6: Dnešní ranní špička na českých silnicích nabídla opět pestrou podívanou, na D6 u exitu s TEM 54 si to auto namířilo rovnou do svodidel, zatímco na Jindřichohradecku se řidič na silnici 24 střetl se zvěří, zřejmě si myslel, že má přednost. A aby toho nebylo málo, policisté včera na D1 chytili kamionáka, který si s téměř 2,5 promile zřejmě spletl dálnici s vinárnou, takže místo nákladu veze teď pěkný malér.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes se nám rtuť teploměru vyšplhá až k hříšným 32 stupňům Celsia, což je počasí jako dělané na svlékání, ovšem pozor na silné bouřky s přívalovými dešti, které můžou být místy fakt nebezpečné a vaše mokré sny by se mohly proměnit v realitu. Zítra už to bude o poznání klidnější, teploty se vyšplhají maximálně na 25 stupňů, nicméně nás čeká déšť, který nám umyje nejen auta, ale možná i všechny hříšné myšlenky z hlav. Noční teploty se pak usadí kolem 15 stupňů, ideální pro přitulení se k někomu, kdo ještě nebyl spláchnut vodou.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Já ti dám průser v éteru, ty sra... Náš pan ředitel mi nařídil, že nemám být ve vysílání moc prostej a právě proto mám pro vás i velice slušný vtip. Mám pro vás totiž anekdotu o slušné sobce, která se obrací k sousední hoře a povídá jí. Doufám, že vám nevadí, že kouřím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. srpna, 11 hodin dopoledne. Pražští holuby se prý naučili otevírat popelnice, což vyvolalo paniku mezi popeláři a bojůvky s místními babičkami, které jim chtějí přilepšovat. Vypadá to, že příště budou chtít rovnou i klíčky od bytu, hajzlové. Situaci už řeší magistrát, aby se z toho nestal holubí puč.
4: Ze společnosti.
5: Pražské ztráty a nálezy hlásí docela bizarní úlovky. Kromě klasických peněženek a klíčů tam ležel třeba prsní implantát a dokonce i mačeta. Člověk by skoro řekl, že se v Praze odehrávají docela divoký pátky.
4: Kultura.
5: V České Kotlině se zase někdo probudil s pořádně pikantním nápadem, jistá duše přemýšlí, zda nabídnout sousedům sex. To je na zvážení, jestli by pak sousedské grilování nebylo trochu trapné, že? Snad se jim přitom aspoň nevykradou okurky.
4: Sport.
5: Tak to vypadá, že na přestup Matěje Juráska z milované Slavě do úhlavního rivala Sparty se jen tak nezapomene. Legendární Vladimír Šmicer nebral servítky a s šokem v hlase prohlásil, že některé věci se prostě nedělají. Zkrátka, fanoušci obou táborů mají o čem mluvit a Jurásek si asi na Letné ještě dlouho pivo v klidu nedá.
4: Doprava.
5: Silničáři si o víkendu vyhrnuli rukávy a D1 u Prahy to pořádně pocítí, uzavřou ji totiž na dvě noci, a to v obou směrech. Most Šmejkalka projde zátěžovými testy, aby ustál veškeré vaše letní nájezdy a možná i nějaké ty vášnivé chvilky, uzavírka potrvá vždy od 20 hodin do 8 hodin. Takže milí řidiči, místo nočního honění kilometrů na dálnici si najděte jinou, klidnější zábavu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes to bude pořádná sauna, teploty vyletí až ke 32 stupňům, takže kdo se rád potí, užije si to na plné pecky, ale bacha na silné bouřky, co můžou přijít jako blesk z čistého nebe a dát vám facku mokrým hadrem. Zítra se sice trochu ochladí na nějakých 25, ale deštníky neodhazujte, ty budou platné zlato a občasná sprška se postará o svěží vlhkost. Víkend pak slibuje teploty kolem 20 až 24, takže ideál na procházky a možná i nějaké to romantické mokré tričko, pokud se ještě někde objeví přeháňka.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru?
2: Ne.
1: Nechá si vzít mandle. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Na.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Kámoš si stěžoval, že mu jeho holka řekla, že má péro jako koně. Než se začal radovat, dodala, a taky smrdí a potřebuje okovat.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Minimum muziky, minimum

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. srpna, poledne. Na dně Labe se kvůli suchu znovu ukázaly takzvané hladové kameny, které prý věští katastrofu, a na jednom je dokonce letopočet 2026. Jeden prastarý nápis, spatříš-li mne, plač, ale prý má ještě vtipnou pointu, hned pod ním je totiž dodatek, neplač holka, nenaříkej, když je sucho, polestříkej, což byla reklama na postřikovače. Takže klídek, žádný konec světa, jen se hold budeme víc kropit, ať už to znamená cokoliv.
5: Ze společnosti.
6: Tak tohle se nestává každý den. Letadlo Smartwings se v sobotu muselo z pražského letiště vrátit pro opozdělce. Na palubě totiž chybělo 10 holčin z jednoho striptýzového klubu, které skoro zmeškali promo video v Chorvatsku, a to by byla pro ostatní cestující fakt velká škoda.
5: Kultura.
6: Kulturní scéna v Česku zažívá šok. Jedna z předních českých pornohvězd se totiž rozhodla seknout s kariérou, prý už jí nestačily jen ty filmové role a chce se vrhnout na opravdové umění. Tak snad ji brzy uvidíme s dlátem v ruce, místo no, víte čeho.
5: Sport.
6: Sára Bejlek, ta naše mladá tenisová naděje, to v Cincinnati pěkně rozjela. 20letá Češka tam totiž senzačně vypráskala světovou jedničku Sabalenkovou a tím si zajistila parádní posun v žebříčku. Někteří si sice šuškají o lehkém podcenění soupeřky, ale co už, hlavní je, že Sára ukázala, že se fakt ničeho nebojí.
5: Doprava.
6: České silnice dnes ráno opět nabídly divokou jízdu plnou překvapení, kdy se řidiči potýkali s karamboly od nákladních aut ve svodidlech až po nečekaná setkání s lesní zvěří. A komu by to nestačilo, dálnice D1 u Prahy se chystá na víkendovou drsnou zátěžovou zkoušku mostu, takže na trase mezi Mirošovicemi a Chocerady to bude pěkně zacpané. Takže noha z plynu, sledujte bedlivě mapu a pamatujte, opatrnosti nikdy není na zbyt, ať už se kolem vás prohání kamion, nebo jen divoká prasata.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás sice místy potrápí přehánky a bouřky, ale slunce se pak vyklube a teploty nám pořádně provětrají šatníky, neboť rtuť teploměru vyšplhá až k 26, místy i ke 30 stupňům, na jižní Moravě možná až ke 32 Celsia. Takže dámy, klidně odhoďte stud i něco málo ze sebe, protože bude pekelně horko, a pánové, nebojte se ukázat břišní svaly. V noci se pak ochladí na příjemných 15 až 16 stupňů, ideální čas na ty nejžhavější letní románky pod hvězdami.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Setkání nejstarších lidí na světě, televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Já se cítím dobře. Máte nějaké sourozence? Jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? No, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá: a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? No, jistě. Tak jde takhle, tam stojí ty dětkové. Tohle to je můj brácha. Povídá: no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl, podle saka.

0: Každý den je originál.
1: 20. srpna slaví svátek Bernard, jméno s germánskými kořeny, které znamená silný jako medvěd. Všem Bernardům přeji krásný jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.
5: Trosky plné krásy, yeah. Chcel som vám povedať, že chcel som vám povedať, že chcel som vám povedať, že

0: Crazy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. srpna, 13. hodina odpoledne. Češi mají evidentně smysl pro humor i v horkých letních dnech, když se na sociálních sítích šíří vtipy o tom, jak se důchodci snaží v supermarketech uhájit poslední meloun, a jeden z nich prý dokonce použil nákupní košík jako štít v boji o zlevněné meruňky. Jiná, o něco žhavější zpráva nás zavádí do kempu, kde mladá žena omylem převrhla na svého partnera stan, zatímco se snažili o trochu soukromí, a tak se z romantického večera stala neplánovaná atrakce pro celý karavanový park. Zdá se, že i letní idylka může být plná nečekaných zvratů, ať už s ovocem, nebo s padajícími stany.
5: Ze společnosti.
6: Přátelé, na malém českém rybníku se prý rozhořela divoká kauza o tom, kdo má a nemá právo na nudistické opalování. Někteří plavci jsou zjevně přesvědčeni, že plavky patří do koše, zatímco jiní by nejraději viděli naháče v rybníku plavat rovnou se žraloky. Místní strážníci mají teď plné ruce práce, aby rozlišili, zda jde o exhibicionismus, nebo jen o touhu po pořádném bronzu bez pruhů. Vypadá to, že letošní léto se Češi baví nejen u vody, ale i u sporů o to, jak se u ní správně, ne, oblékat.
5: Kultura.
6: Pardubice se chystají na tradiční pernštejnskou noc, kde se letos představí i novinka soutěž v pojídání perníku na čas, což by mohlo být pro diváky stejně zábavné jako pro samotné mlsouny. Vedle historických šermířů tak letos uvidíme i gurmánské gladiátory s plnými břichy. Kdo by si pomyslel, že kultura může být takhle plná cukru a nadýmání, co?
5: Doprava.
6: Dodávka se dnes ráno rozhodla pro alternativní trasu mimo asfalt, když u Sibřiny elegantně zaparkovala v příkopu. Řidič tak pravděpodobně hledal zkratku do práce a narazil na nečekané terénní úpravy. Prostě klasické české silnice, kde dobrodružství číhá za každou zatáčkou.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: muziky. Minimum
1: info.
2: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

Teď si takový zvláštní dáreček, balíček. Vlastně píseň, kterou bych chtěl uctít památku člověka, který podle mě vykonal za dob bolševika toho pro Čechy moc a moc. Zapomnělo se na něj, bohužel. Ale já jsem na něj nezapomněl, díky tomuto člověku vlastně dal, skládám písně. Jestli mě slyší, myslím, že nás slyší, tak posílám ti velký díky, Karle Kryle.

0: oriturite salutant.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
3: Minimum muziky, minimum informace.

0: uprchlická rodina v Čechách ze Slovenska a malej kluk jde do první třídy, přijde domů a říká, mamička, počúvaj, dnes jsme se učili rátat do pěti, ano, a já už vím dosta. A ona, jaj, vidíš, Lacinko, to je za to, lebo jsi Slovák. Přijde druhý den a říká, mamička, počúvaj, dnes jsme se učili normálně 5 prvých slov z abecedy a já už vím celou abecedu, od A do Z. A ona, jaj, vidíš, Lacinko, to je za to, lebo jsi Slovák, teda, ale... A přijde třetí den a mamička, dnes jsme byli všetci u lekára a představ si, všetci chlapci mají iba takého lofasa, já takého. To je za to, že jsem Slovák? Ne, to je za to, lebo ti 15 rokov.
1: Crazy Radio. Odbyla 14. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: informací. Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. srpna, 14. hodina odpoledne. Lidé si letos moc okurkové sezóny neužili, protože místo klidu na mácháči řešili, jestli smažák zdražil jen lidsky, nebo už kriminálně, a jestli státní správa místo maledik fakt jenom předstírá, že někam odjela. Nedávné záhadné výpadky světla v Praze sice na 20 minut aspoň schovaly rozkopané dálnice a složenky za elektřinu, ale jedna babička na Petříně si přemyslela, že nám to slunce vypnula vláda kvůli úsporným opatřením. Takže zatímco elity dělají, že makají, normálnímu člověku prostě nezbývá než si z toho všeho dělat prdel a doufat, že se mu v kempu do rána nevytratí pivo z ledničky.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio.
3: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Přijde dvoumetrovej havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: No jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole dělo, jak ti je tak blbě. A říká, jo, já už jsi ráno uprt, tak to neděle, já volám 100 kilo.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně.

0: Každý den je originál.
1: 20. srpna slaví svátek Bernard, jméno s germánskými kořeny, které znamená silný jako medvěd. Všem Bernardům přeji krásný jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Crazy Rádio.

0: Easy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
6: Strážníci v Týně nad Vltavou zažili kuriozní výjezd, když jim občan nahlásil nález bedny s údajným lidským tělem v lese. Ukázalo se, že namísto kriminálního činu řešili spíše lidské choutky, neboť uvnitř bedny byla jen silikonová pana. No jo, někdy ani policie neví, co za legrácky se v českých lesích skrývá.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Crazy Rádia.

0: voják tancoval na Slovensku se slovenskou dívkou, náš voják, tancují doleva valčik, ona byla větší než on, doprava, ona byla menší, doleva, ona byla větší. On jí pá, prosím vás, jak to jste jednou větší, jednou menší? Ona pá, já mám protézu, mám tam levotočivý závit.
1: Crazy Radio.

se zbudím a ty už tu nemusíš spát. Člověk tak nerád dělá chyby. Seš to nejhezčí, co mám, takhle se tvoří hity.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva kámoši spolu sedí v hospodě a zatímco jeden vydatně nasává, tak jeden srká jenom limču. No tak se ho ten druhej ptá: ty vole, proč jsi přestal pít? A on na to: ale nechci vidět manželku dvakrát.

0: nesmím být šílený. Neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.
1: Where you call that?

0: Easy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Maya.
1: Yeah, I'm ready, baby.
2: Respect my
1: Maya. I'm ready. Baby. Yeah.
2: Maya.
1: Maya.
2: Maya.
1: Want to leave?
2: Maya.
1: Wow.
3: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
4: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
5: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítá manželce do oka.
2: Crazy. Minimum muziky, minimum...

0: Crazy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.

0: další
1: pecky. AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: dva ožralí kamarádi a jeden říká, hele, počkej, půjde, jak bydlím, ve. Tak jdou a odevře a tohle přečí, ježu mám boty a čistím je, víš, tak a to je kuchyň, tadyhle, tam je lednice, tam je jídlo, víš, a přes tam vařím taky a tohle obývák, tam čím na televizi někdy a odevře do ložnice a tam ženská s tím chlapem jeho a říká, to je moje žena, zrovna s ní šukám.
1: Minimum Info. Maximum.

0: Každý den je originál.
1: 20. srpna slaví svátek Bernard, jméno s germánskými kořeny, které znamená silný jako medvěd. Všem Bernardům přeji krásný jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

hruzí. Úhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám slouží, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Nena olejulu jili juli ju. Na olejulu juli si. Jsi sam.

užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: tancoval voják se Slovenkou a povídá jí sečno, vy jste perla. Ona pání je perla, to čižma vrzla.
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Easy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
0: Crazy Radio.

0: Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká: dobrý den, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin? A jistě to vám, paní, řeknu, 14:44. Děkujem vám velmi pěkně, zazvěm hovno.
1: Maximálně fajn.
2: To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě? Ne. No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu? Ne. No začala se jí točit hlava.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou přešně? Jo a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.
2: Maximálně fan. To je Crazy Radio.
3: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

Jones. Hi.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Hegr říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ono ti je tam socha nahý ženský, takhle si tam drží list. On ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču?
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 20. srpna slaví svátek Bernard, jméno s germánskými kořeny, které znamená silný jako medvěd. Všem Bernardům přeji krásný jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Crazy.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. srpna, 22 hodin večer. V Praze se řeší, co lidi nejvíce rozpaluje, a tentokrát to nejsou jen letní teploty, ale hlavně přeslazené nápoje a přesolené polévky ve školních jídelnách, což je kurva velký průšvih pro chuťové buňky našich dětí. Mezitím se někdejší vrněnská kavárna Esplanade, symbol prvorepublikové smetánky, připomíná jako místo s temnou historií, kde v roce 1939 nešlo ani tak o kafe, jako o násilí a pogrom, což je fajn připomenutí, že i kavárny mají své sračky. A aby toho nebylo málo, zatímco normální lidi trpí v MHD, kde se kvůli vedru tramvaje plouží jako šneci, elity si zřejmě užívají pohodu, protože jim ještě nikdo nezdanil cynismus.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Rádio.

letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká: vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota minus 32 stupňů, vnitřní teplota plus 25. Přeji vám příjemný let, a ty to zapomene vypnout, tak zapne automatickýho pilota, takhle se protáhne a říká: tak, teď se nejdřív v klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, ty to slyší, tak tam nechá ten vozek a letí dopředu a tam ji chytí pasažér a kam letí, říkali si nejdřív v klidu nažere, ne?

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 20. srpna slaví svátek Bernard, jméno s germánskými kořeny, které znamená silný jako medvěd. Všem Bernardům přeji krásný jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: čele jede temný pán, v sedle kostlivýho hřebce, nad ním krouží hejnovran, signum pekla září v lepce, hvězdný prach má na botách, kape žíra vina s tlamy. Je to král, má jméno strach, schání půdu pro své chrámy.
1: Z luna černočerných lesů, v čele svých armád jde stín, za ním chvátá smečka běsů a všichni žhaví na pokyn. Jede král se jménem strach, podél cestce každý klaní, zvony bijí na poplach.

vedle celá jeho paní. Madame pícha v bílé robě, drtí duši jemnou dlaní, aby živá tlela v hrobě. Bledý přízrak s krásnou tváří, v bílých šatech skrývá dýku, pod domnělou svatozáří, bodá dýkou do hrudníku. Paní pícha na svém hoři,

ve svojem. Nejvěrnější padlá kráska zanechává velký dojem, když se tváří jako láska. Našeptává slůvka tklivá o tom, jak je těžké žíti, o tom, jak je spravedlivá, když nás do osidel chytí. Temná vojska táhnou krajem, hloupost, lenost, ruku v ruce, my si pletem peklo s rájem, když nám otravují srdce.

0: Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidíš, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hníváčí ze sklepa, zhnilo nám 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejně by to děcka zežhrali.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Skrýzera.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. srpna, předposlední, 23. hodina večerní. Jan Kraus s Ivanou Chýlkovou.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Přijde pán do restaurace a povídá, dal bych si pivo a skockou. Vypije pivo, vezme skockou, nalesí také do kapsičky. Pivo, skockou. Znova pivo, skockou do kapsičky. Když to dělá po třetí, po čtvrtý, vždycky pivo vypije, skockou do kapsy, tak ten barman na mě kouká, říká, nezdá se vám to nějaký neekonomický, jako? Si dáte teda to pivo a tu skockou se nalete do kapsy. A to já si dělám za svoje peníze, to je přece můj problém a to, to jako co, a vůbec, když to mi prdel. Z té kapsy taky vyleze bílá myška pá. A váš kocour taky.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Okay, get up, get up. Dipset. Joel Santana. Heatmakers. I think this the one right here. Everybody.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Odbyla půlnoc.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Moje malá milá, co se na mě zbyla, vrhla ses mi do náruče, ani se tušila, co si zjiším, když se ti kolem krku věším, když ti to řeknu, asi tě nepotěším. Moje malá milá, co se na mě zbyla, zůstali jsme spolu sami, v odejít už není síla, tak dej mi ruku na šotpáku, ať máme to na háku, naše životy jsou v sázce, musíme promrdat se k lásce.

všem stání a zapomnění. Hledáš, kde ti kdo dá, samá voda. Jsem tu jenom já a moje náruč bez jedna. Šrouby do hlavy a endorfíny do těla. Jsem tvoje pomocná ruka, co ti to dneska v noci udělá.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Yo, Jack. Yeah. I don't think they're ready for this one.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 21. srpna dnes slaví svátek Johana, jméno hebrejského původu, které znamená Bůh je milostivý. Všem nositelkám tohoto krásného jména přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

0: knihách vázaný kůže.
1: Na břehu Vltavy klečí chlap a pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, teď to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum...

0: Odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
3: pecky. Crazy Radio.

Jako loni, protože my takhle hrajeme poměrně často, možná jste si všimli určitých problémů, který provází akustické vystoupení, je to tím, že to nejsme zvyklí. Ale máme jednu písničku, kterou vždycky končíme, když takhle hrajeme.

0: Díky moc!
1: Díky moc, zabrav nás!
2: Na hornický deň v Dubňanoch, hospoda plná havířů. A jak to tak chodí?
3: Všecko samé silné. Naraz tam leze chlap, víte, ale taký hran, ale taký hranostaj, panenko Maria, mezi dveře sa štorcem. Novák! Který je tu Novák? Stane taká třasořitka, tak 45 kilo. A vydá já. Žoho počuji. Pod kulečníkem. Ještě je tu někdo Novák? Ticho. No povím, já proto zavřel dveře a malý sa vybrchá. A chlape, ale jsem ho nasral, já se jmenuju Svoboda.
4: I was confused, my mommy kissing a girl. Confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committed felonies. My favorite rapper used to send check

Teď si takový zvláštní dáreček, balíček. Vlastně píseň, kterou bych chtěl uctít památku člověka, který podle mě vykonal za dob bolševika toho pro Čechy moc a moc. Zapomnělo se na něj, bohužel. Ale já jsem na něj nezapomněl, díky tomuto člověku vlastně dal, skládám písně. Jestli mě slyší, myslím, že nás slyší, tak posílám ti velký díky, Karle Kryle.

0: morituri te salutam.
1: Tancoval voják se Slovenkou a povídá jí sečno, vy jste perla. Ona pání je perla, to čižma vrzla.
2: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
2: Odbyla druhá hodina.
5: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, Crazy Radio.
6: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
6: pecky.
3: Crazy Radio.
7: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.